0: i doprovodný program pro celou rodinu. Součástí festivalu jsou také amatérské sportovní soutěže a beachvolejbalový turnaj. Slovácké léto patří k největším letním akcím regionu a každoročně přiláká tisíce návštěvníků.
1: Zlínsko.
0: Operátorka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pomohla po telefonu přivést na svět chlapečka. K porodu došlo ve Zlínském kraji ještě před příjezdem záchranářů. Od telefonátu na linku 155 do narození dítěte uběhlo méně než 5 minut. Operátorka Eva Kramptová rodiče po celou dobu klidně navigovala a společně se jim podařilo zvládnout situaci se šťastným koncem.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalový stadion v Dřínově bude v sobotu 4. července dějištěm tradičního memoriálu Pavlíny Mrhálkové v Malé Kopané. Turnaj letos nabídne mezinárodní účast, když vedle domácích týmů dorazí také mužstvo z Rakouska. Organizátoři očekávají plně obsazený turnaj. Na účastníky i návštěvníky čeká sportovní program, občerstvení i doprovodné aktivity. Loňského ročníku se zúčastnilo 9 týmů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si v

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech začal fungovat nový radar. Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V místní části Váženy začal ve zkušebním provozu fungovat nový radar na měření rychlosti. Kroměřížská radnice si od něj slibuje větší bezpečnost a sklidnění dopravy v oblasti, kde podle dřívějších měření řada řidičů překračovala povolenou rychlost. Město už podobný radar provozuje v místní části Trávník, kde podle radnice počet dopravních přestupků výrazně klesl. Pokud se systém osvědčí i ve Váženech, mohou podobná opatření přibýt i v dalších lokalitách.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy. V souvislosti s tradiční národní poutí a Dny lidí dobré vůle bude mezi Starým městem a Velehradem zajištěna kyvadlová doprava. Organizátoři tak chtějí usnadnit cestování tisícům návštěvníků, kteří do regionu přijedou na začátku července.
0: Zlínsko.
1: Zlínské filmové léto slaví 10 let. Ve Zlíně začíná jubilejní 10. ročník Zlínského filmového léta. Od 3. července do konce srpna nabídne 14 večerních promítání pod širým nebem na 6 místech po celém městě. Vstup na všechna představení je zdarma. Promítat se budou české i zahraniční filmy, komedie, animované snímky i rodinné příběhy.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž spustila nový projekt sociální pomoci. V Uherském Hradišti pokračuje slovácké léto a Dřínov bude hostit mezinárodní fotbalový memoriál.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž spustila nový projekt sociální pomoci. Lidé, kteří se v Kroměříži ocitnou v těžké životní situaci, mohou nově využít pomoc v rámci projektu města zaměřeného na sociální podporu a poradenství. Součástí projektu je také nové kontaktní místo, které funguje v budově C městského úřadu v ulici 1. Máje. Pomoc je určena například seniorům, samoživitelům nebo lidem, kteří řeší zdravotní, sociální či finanční problémy. Na kontaktním místě získají základní informace, poradenství a pomoc s řešením své situace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje 19. ročník festivalu Slovácké léto. Až do 5. července nabízí sportovní turnaje, koncerty i doprovodný program pro celou rodinu. Součástí festivalu jsou také amatérské sportovní soutěže a beachvolejbalový turnaj. Slovácké léto patří k největším letním akcím regionu a každoročně přiláká tisíce návštěvníků.
0: Zlínsko.
1: Operátorka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pomohla po telefonu přivést na svět chlapečka. K porodu došlo ve Zlínském kraji ještě před příjezdem záchranářů. Od telefonátu na linku 155 do narození dítěte uběhlo méně než 5 minut. Operátorka Eva Kramptová rodiče po celou dobu klidně navigovala a společně se jim podařilo zvládnout situaci se šťastným koncem.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový stadion v Dřínově bude v sobotu 4. července dějištěm tradičního memoriálu Pavlíny Mrhálkové v Malé Kopané. Turnaj letos nabídne mezinárodní účast, když vedle domácích týmů dorazí také mužstvo z Rakouska. Organizátoři očekávají plně obsazený turnaj. Na účastníky i návštěvníky čeká sportovní program, občerstvení i doprovodné aktivity. Loňského ročníku se zúčastnilo 9 týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, Křtiny, nebo třeba Někdo to rád v Plzni, nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí.
0: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech začal fungovat nový radar. Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V místní části Váženy začal ve zkušebním provozu fungovat nový radar na měření rychlosti. Kroměřížská radnice si od něj slibuje větší bezpečnost a sklidnění dopravy v oblasti, kde podle dřívějších měření řada řidičů překračovala povolenou rychlost. Město už podobný radar provozuje v místní části Trávník, kde podle radnice počet dopravních přestupků výrazně klesl. Pokud se systém osvědčí i ve Váženech, mohou podobná opatření přibýt i v dalších lokalitách.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy. V souvislosti s tradiční národní poutí a Dny lidí dobré vůle bude mezi Starým městem a Velehradem zajištěna kyvadlová doprava. Organizátoři tak chtějí usnadnit cestování tisícům návštěvníků, kteří do regionu přijedou na začátku července.
0: Zlínsko.
1: Zlínské filmové léto slaví 10 let. Ve Zlíně začíná jubilejní 10. ročník Zlínského filmového léta. Od 3. července do konce srpna nabídne 14 večerních promítání pod širým nebem na 6 místech po celém městě. Vstup na všechna představení je zdarma. Promítat se budou české i zahraniční filmy, komedie, animované snímky i rodinné příběhy.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech začal fungovat nový radar. Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V místní části Váženy začal ve zkušebním provozu fungovat nový radar na měření rychlosti. Kroměřížská radnice si od něj slibuje větší bezpečnost a sklidnění dopravy v oblasti, kde podle dřívějších měření řada řidičů překračovala povolenou rychlost. Město už podobný radar provozuje v místní části Trávník, kde podle radnice počet dopravních přestupků výrazně klesl. Pokud se systém osvědčí i ve Váženech, mohou podobná opatření přibýt i v dalších lokalitách.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Na Velehrad posílí dopravu kyvadlové autobusy. V souvislosti s tradiční národní poutí a Dny lidí dobré vůle bude mezi Starým městem a Velehradem zajištěna kyvadlová doprava. Organizátoři tak chtějí usnadnit cestování tisícům návštěvníků, kteří do regionu přijedou na začátku července.
0: Zlínsko.
1: Zlínské filmové léto slaví 10 let. Ve Zlíně začíná jubilejní 10. ročník Zlínského filmového léta. Od 3. července do konce srpna nabídne 14 večerních promítání pod širým nebem na 6 místech po celém městě. Vstup na všechna představení je zdarma. Promítat se budou české i zahraniční filmy, komedie, animované snímky i rodinné příběhy.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

I na Zlínsku jsme si blíž. Rádio Kromě.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bojím se, že každý men bez hranice najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a zaměstnanci.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech. Řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové hurdisky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže Stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den přijet.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme krásný den. Dneska máme 7. července, slaví v českém kalendáři svátek také Bohuslava a mezi dalšími jmény se připomíná také Hostivít. Tento den se ve světě slaví Den říkej pravdu a také Den svahilského jazyka. Takže co je vám blíž, jestli svahilština nebo říkat pravdu, necháme na vás, můžete oslavovat. Z historických událostí se k 7. červenci váží rok 1839, kdy byla slavnostním otevřením parní dráhy mezi Vídní a Brnem přes Břeclav zahájena železniční doprava na našem území. Takže od roku 1839 jezdíme tady u nás po železnici a v roce 1930 začala stavba Hoorovy přehrady ve Spojených státech. A ještě jedno datum přidám, rok 1954 v rádiu poprvé zazněla píseň Elvise Presleyho That's All Right. Já si myslím, že dneska All Right is Everything, takže slavte jakýkoliv den, ať už den říkej pravdu nebo svahilského jazyka. Pokud se jmenujete Bohuslava, tak Bohunky přejeme všechno nejlepší a pokud dneska 7. června máte svátek, narozeniny, cokoliv na oslavu, třeba už jenom to, že posloucháte Rádio Kroměříž, tak přejeme všechno nejlepší a buďte s námi, krásný den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, Křtiny, nebo třeba Někdo to rád v Plzni, nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepy. Tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám. We'll be right back.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance, man.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové hurdisky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže Stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den přijde.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme krásný den. Dneska máme 7. července, slaví v českém kalendáři svátek také Bohuslava a mezi dalšími jmény se připomíná také Hostivít. Tento den se ve světě slaví Den říkej pravdu a také Den svahilského jazyka. Takže co je vám blíž, jestli svahilština nebo říkat pravdu, necháme na vás, můžete oslavovat. Z historických událostí se k 7. červenci váží rok 1839, kdy byla slavnostním otevřením parní dráhy mezi Vídní a Brnem přes Břeclav zahájena železniční doprava na našem území. Takže od roku 1839 jezdíme tady u nás po železnici a v roce 1930 začala stavba Hoorovy přehrady ve Spojených státech. A ještě jedno datum přidám, rok 1954 v rádiu poprvé zazněla píseň Elvise Presleyho That's All Right. Já si myslím, že dneska All Right is Everything, takže slavte jakýkoliv den, ať už den říkej pravdu nebo svahilského jazyka. Pokud se jmenujete Bohuslava, tak Bohunky přejeme všechno nejlepší a pokud dneska 7. června máte svátek, narozeniny, cokoliv na oslavu, třeba už jenom to, že posloucháte Rádio Kroměříž, tak přejeme všechno nejlepší a buďte s námi, krásný den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single...

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor, je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. I can see you standing, honey.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Po rotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.

0: But you're just a boy.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň ztížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich 4nohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme krásný den. Dneska máme 7. července, slaví v českém kalendáři svátek také Bohuslava a mezi dalšími jmény se připomíná také Hostivít. Tento den se ve světě slaví Den říkej pravdu a také Den svahilského jazyka. Takže co je vám blíž, jestli svahilština nebo říkat pravdu, necháme na vás, můžete oslavovat. Z historických událostí se k 7. červenci váží rok 1839, kdy byla slavnostním otevřením parní dráhy mezi Vídní a Brnem přes Břeclav zahájena železniční doprava na našem území. Takže od roku 1839 jezdíme tady u nás po železnici a v roce 1930 začala stavba Hoorovy přehrady ve Spojených státech. A ještě jedno datum přidám, rok 1954 v rádiu poprvé zazněla píseň Elvise Presleyho That's All Right. Já si myslím, že dneska All Right is Everything, takže slavte jakýkoliv den, ať už den říkej pravdu nebo svahilského jazyka. Pokud se jmenujete Bohuslava, tak Bohunky přejeme všechno nejlepší a pokud dneska 7. června máte svátek, narozeniny, cokoliv na oslavu, třeba už jenom to, že posloucháte Rádio Kroměříž, tak přejeme všechno nejlepší a buďte s námi, krásný den.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření

0: krátí o 75%.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.

0: Radio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové hurdisky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže Stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den při.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal.

0: Pavel Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměří.
2: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu, zdravím vás z Vln Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.

0: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila 2 nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala 2 nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal